toy na wonyina asia fa na impofremu bumbi a etisem frama a emuya din a refresh roba na ebese efie a watimu no ma na tachirama a wapa pa mu a etise oja yiyi chira wo na ebese si wo watifu.